0: Hi, na, da geht Rabis aus Natsch Jensa, aber auch sie nicht durch Kuli. Da kle Dopomina, Schako, Mame Jensa, Zinata, August, da pschet Becha, Schir, Jessa, Schlittami, Jessot, Natvario, Amuria, de Berlin, Jessot, da Sapochau. So, da Menschen, ob Popetschich, ja, abschimni, Mati, Matteo, dokalto, jo Jensa, rana, Popetschi,
1: vitae. Dobaranje, wonu temu, sorune, jo, Naritschauer, Twa, Muria, Jensa, pschet, Becha, Schir, Schlittami, Jessot, Sajo, Wotz jedno hodnja na druhý, nie nichtu viace prostšie, tak tam a sem mou. Andrea Kišcena je s pomocou našeho archíva zestajala dopomnenky na tedy a nimo toho sme sa raz prašeli, što by je modžina popravom vo Berlínskej múri. No, dženca môžeme sa tam dovolá podať, když chceme, tohle za to, što z nás je lične dovol najskerie, bohužel hižo nimo, ale s kým ježža ľudžo z cova do dovolá? Přeco s partnerom, abo s vojbu, abo tež raz s přečelemi, to sme sa tež prašeli, odmove spešiče za 10 menšinu prvný raz a informácie ko vokovo téme škýt dátov šuli sme tež znosili.
0: A netko slyšíme nedom do Lipu, pokažat su z Prištiny, jako mała holca přesudli, šak so je svojba do Londona, potom pak přeživí ona za so vile let svojho šulsko časa v Prištině, zvodkeš so potom za so do Londona nauroči, ona pak je kožel leto jackroč Prištině a organizuje tam tež nesmírne vůjky koncert.

0: Georgine Gibernate, je senator Augusta Lietscho, de kneži ma na zaso kruče horši znamenča za nekotre dne to takle budže. Hai a za šulerju a šulerki, to skonča so netko lečne proznine, bonže ludže zaso loš, los. Hai a za to, što z vas je s tem snač lečne dol najskere bože, te zaso nimo, što už pak neje vod šulskih proznin vodfisne, tun se snano netko, runje netko išče nedže dojeđe. Ale s kim jezdža ludžo poprom z cova do dola? Přeco s partnerom, abo s vojbu, abo tež raz s přečelemi? A je vam při tem komfortabelný hotel lupši, hač jednore stan? Helena Smolic je nedavno nekotre vose zezbirala.
1: Sadi je art čas, nismo takole do dola ježili s staršimi než dvaj raza, abo tak boli, to bi super. Zez přečelemi smo te boli, jemo smo te boli české, to bi jara napjate, dokud jsme ponad jakom stanovaní ještě byli a tam se sobou dostou a já jíču stanovaně.
2: S přečelami a přečekami já ještě nejsem žený ve dolu bo, ale za svůj bu já spytám za měča junu v plito do dola sobou jíč, radšo do zimského dola ve februáru. Potom starší čině z mojí malky sotru, znamená ještě ve Liču, jen malky trip níže hin.
3: Já ráda sám do dola jdu, tam jsme nejflexibilnější, tam možná činěště ještě chcou, spím, kde je jemný štát a zámeň nejpříjemnější poprom.
4: To je tak, abo tak. Also, já ty ráda ze svojbu jedu, ale to dávě a ty dole, když jen vůčo s přečelnými popučuju, kde je například zimský dole, zase jen, hej,

0: Filomelos. Dirdam dejstva morbije drozene.
1: A tutun brug pak so rene zvoto zelene frinkoli. Vupada nima lekajš. Mejski brug. Jenoš kus kmenči, a renči.
2: Haj, to je kvočavka, njem se rozenkefer. Ona je jara vorožena.
1: Aj. Dokeš, junedom, šlapnu.
2: Nije, stop! Stej pod škitom přirode.
1: He? Přinče nudom policija bruku a zestreje vokovo nije škitne puta bošto.
2: Nije, je škita na přezakonje přirodoškita.
1: Přirodoškit? Přiroda je tola šitko. Ja, ty, te děči, tuton bruk, šitko je přiroda.
2: Poskaj, Filomeloso, dała zvierjata a rostline, ki su nimale votem rete, kiš nasviče jenaš išče cele zriedka vuladaš.
1: Ale če odla?
2: Dokelš nimaja viace svoje přírodne živenske rumy. My ľudžo produkujeme mienujce vele odpadkov.
1: Mm-hmm.
2: Zničíme lesy.
1: Mhaj.
2: Zanierodzíme vodu.
1: Ibe.
2: Zabychme lepe živi byč moli.
1: O, môžemo jeniško tiež raz preč byť.
2: No, deš nich tun štom pušči, na kotrimž tvoje niško je, haj. A deš te nebe jace žanu pizzu namakal, potom...
1: Potom bych byl škitane.
2: Tak nekak. Nietko pak ty nese vorožene. Přijušim sú drozne viezo tiež škitane. To reka, ľudžo nesmieča vaše nezda skuncovač, vas mylič... Abo samo...
1: Rozkubač a vuvarič.
2: Haj, celé prave.
1: Na jenož dere. Ale praju no. Dyrbi jen to tým ľuďom popravde prajič. Haj, v zakonjach kazač, zo nesmieča každú rostlinu vutonič a proste zvierata skoncovač.
2: Haj, nekotrym šon. Všetkým človekám nie vedome, zo kujžda družina, ki so zubi, vúskutkuje, zo so dalša družina zubi, a samo jacore, a zo nakoncu so šona človeka vúskutkuje. Čím jace družinu votemreje, čím kuča je příroda, čím nestabilnejší je celý svet. Šako šo ze sobu zvisuje.
1: Jej. Na jenož dere, zo mojštom, nikto potrezov nie. Ak bych byl bezdomný, a potom bych dobil preč čaneč. No, što da bychu potom děči bezmečnili.
2: Zau ještě bychu jara zrudne byli.
1: No, haj, najlepě. Zoški tam je všetky rostliny a zvířata. A vosíme tačky. A vosíme drůzny. No, haj, správne prajene. Najlepě. Zoški tače mě. Ja necham preč, dobeč.
2: Nie, totla voprodže nichtu necha.

Podvu B6 a 90 bola Mučova je v útoru poponiu lesným vojím v úderiu na niečo 5000 kvadratných metrach so báleše. Vonjová vobora zamu vojím Cašeč z vás kvadroa 5 lato viacore hodžiny zašľahane. Vecná škoda učinia nikak 2000 euro za příčinu vojňa so netko slidži. V útoru připoňu dojenže na Kinsbokskej blízko Kamienca k Nezbožu, 86 letný bieze svojim Kia, smier Kamienc popuču a kolidirovaše v Kšivice s napřečo jedúcem Dacia. Poušiem z Dacia, dokež nebie dosť daleko napravo na svoji jezdnejú. Umierka so lohce zraní, vecná škoda tam 18 000 euro. V útoru večer je sa na Vúžiskej droze pola Voslinka Češke Nezbožo stalo, ako dúri 18-letnú vodža Opela do štoma, muža dovezechu Češko zraneného do Korunie. Čo lajek Nezbožu dojšlo, přepytuje policia ve Vojrecach, vecná škoda učinia nekak 16 000 euro. A trochu neušené Nezbožo je sa v útoru večer ve Vojrecach stalo, cia postaletné kolesová pra

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Ciš.
1: Dobre ranje. Srpska vyšaschula v Worklecach za je s novým šulským letom pilotovú fázu za nový koncept vuknenia. Andrea Kišcina má nadrobnosti.
2: Šulerky a šulerjo maja přichodže bule samostatne dživač a sobši vukneniu bule sami organizovač. Tež vopkat s médiemi maja trenovač. Nimo toho zmeja kužde štvrč leta kuždym letniku čežišćo, s kotrymž so vo sebe zabiraja. Zobe so toho časa sem radziło, so dvojne hodziny vo 10 menšinu skruča. Z pilotovej fázu nového koncepta sú so vúčerio tutun tydžin, jako sú so na nové šulské leto přihotovali, hišče raz intenzívne zabierali. Direktorka Diana Šočina praje na naprašovanie, zo reaguja s tým na vúžadania dženstnišieho časa a nadieja so, zo znovu riadovaniom dieči lepie vuknu a si tiež same lepie pomhač vedža.
1: Nowy koncept jest ze szulostwem gajsztyż starszymi dojednany. Pilotowa faza jest za całe szulskie leto planowana. Stonacze młodych ludzi z Ornej Łużycy wodczyli so od dżęsniszego na Litusze Akademii Komono-Hudźbnego Zwiedzenia Ornej Łużyca. Zmieja 4 dny wódźbu pola wuznamnych docentów. Mies akademistami staj Kilian van Dorp z Worklec a Gertrud Volkmerec z Kaszec. Wobaj wopytataj budyski serbski gymnazji. Kurs za młode hudźbne talenty na rodze w rodziszczu nawieduje czelist profesor Nils Mönkemeier. Nazwuczowanu komonu hudźbu przedstaja młodzi hudźbnicy niedzielu z koncertom w cyrkwi w Barcze. Radworska gmina je neušednu juristisku čajncu dobyła. Gajš vesnanostka Madeleine Rinčová, gmínsku rádu čera informovaše, je sakský zariad Drežanach dovolium za smetejš gmena byč sobustav energijového drústva vítaj. To bieše budyský krajný zariad mesace dovo odpokazal. Loni založené energijové drústvo berie zastaranie z čopfotu a milinu v radvorskej gmene do svojich rukov. Dotal je hižo niečeš 70 obydleriu s čvonom. Tež gmena drústvu netko přistupí, dokež budú so komunálne tvárenia, to runia drústvu vysyči přizamknič. Župa Andri Zela Vojorece chce konc augusta v Čornom Krumcu pomiatnú táflu za Gertrud Vincerovú pri Frenzelovom dome připravič. Ju chcedža ve vobuku oponjenského zahradovania odkryč. To zdieli předsedstvo župy po svojim čerovším posedženiu. Nimo toho plánuje za 9 a 20. augusta kubvanskú jezbu do Janšojc a Kočebusa. Za ju je so hižo 6 a 40 občelníkov přizivivo. Septembrie sleduje zahradovanie k tradícii vojorovského serbského kvasa a hotovania vojorovské drasty v Krabatovom mnie. Na Karlovej univerzite Praze je so čera viace hač 100 občelníkam rečnej šule češtiny rečný certifikát přepodal. Mies občelníkami z 30 národov by tež 6 serbsce rečacoch. Oni sú štipendii za rečný kurs přes rečný centrum Vítaj, kooperácii s českým kniežostvom dostali. Tak zakonči so po mesac vuknenia na šelakých rečných nivovách čera v Praze 9 a 60 rečná šula češtiny. A to byću naše povješće, kiš namakače tež na našej internetnej stronje, aby naše app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Hojdenca zaso svunco bez přestavky, lidma mročavky je na nebju popuču, to šo při temperaturach okolo 28 stopňov. Juce a sobotu upada runje tak, jenož zo byla přeco horcišo, juce nikak 30, sobotu 34 do 36 stopňov.
3: Na počach šo tak daleko ok, tuž přijedšte dere do dženstnějšeho štvrtka. Štyri po napůl sedmiche.
0: Serbský rozvoz.

Župa Micha Hornig. Tische Bobraum, se swoj mitschwonami na zromadnu exkursiu sopodac, a to 22. August, a potekim sobotu za tydzień, ale tuta jizba je sonetko wod prajiva. Dženca vitaja vospět na večerne kino pod holim nebjom do kravatu o mynačornem kumcu a do starije vočarnje. Ve struži pola hučines, če potom jutce večer vosmeš přeprošeni. Kroščica smeja jutce koporski svedžen za cu svojbu připodnujeni započnu ze serbským superkapom Mođine D. Bambini je chce tež za bulom honič a na postednich zahaja potom sezonu v okresnej vyše ligi se srbským derbijom SJ Kruščice Soko Ralbice Horky. A vulka party bude potom večer od večera na po dževečich. Od tuteje soboty je Vužiska kupel v Ojericach šelakých tvarských naprodla tydženje dlho zaurena. A na jizbu k skóranym pokvadam sče přeprošení v umjestvu bus pojedže sobotu a nedželu a čara ta pojedže do Protec, Počnice a Vachaua. Listčiky za to môžeče knihovač, interneče a milí so pospiešič s předavanjom sumenujce hižo započeli. Delnosrbski televizijny magazín Vužica vysvaja sobotu připodňu, a to ve jene ve televizii RBB. Dole jule, to je skupina Daisy Dogs s Marekom Reku, to je titul z leta 2003. Čuveč, do sedmiše.

0: Schulake a Schularios, Gottscha, we pschichot nicht nach. Ich schiu nur dackle braue Rene dorde, brett hat sapotschnisse potom punjelu noe Schulskeletter. Hei prosnis so niemale nimmer, asa durch der Logis was hier letschne does nano deschischo, bohu jesas nimmer. Stuschpack nähe wot Schulskich prosnin wotwisne sees nano desch, nit gohischte rasnitsche der doola doje, alle skim jes jalujos zuwa der doola. Pschetz aus Partnerom, aber swoibu, aber deschras es pschetschelemi. A je wam pschittem komfortabelne Hotel Lupschi hatsch jednores dan? Helenas Molitz je nedauno ras nekotre wosse, stoisch da nastupa sesbirawa.
1: Sadi di adschas, nismo tak wolle do la jeżeli starschimi sinjenes dwei rasa, aber tak wolle to be super. Zes pschetschelemi smo te boli, jemo smo te boli tschiske, to be jara. Napiate, du kismo po na takom stanovani, što boli, a tam sa sumu dosto, a ja hiču stanovani.
2: S pšečelami, a u pšečekami ja išće nesem ženive do ljubo, ale za svojbu ja spytam za meča junu v pleto do dola sobojeć, račo do zimsko dola v februaru. Potom starši činja z mojim malke sotru, znano išće v leču, jen malki trip niđe hin.
3: Ja, ja rade sam do dola idu, tam sme najfleksibilniši, tam možda činšta išća chcu, da spím, kde je jemno što, to je za mě najpříjemnější popro.
4: To je tak, abo tak, also já ty ráda ze svojbu jedu, ale to dávě já ty dole, když jen vůčo s přečelými popučuju, kde například zimský dole, zase jen, hej, ale já nezromadnosti popučuju.
5: Přesto za já nejsem ještě ženy s přečelami dole, bo abo chenike z prvná prajva svojbu. Ale ja si musu do so dobro přečelne lanka, ja pon so to vezo môže celý zmeniť.
6: Ja skýl radšo sam do ľuďom, takže tam môžete aj také cool vice doživíš, nové přečelne zeznáč. A ja bych pohľad také na kombinácie ze skús také stanovanom ku šponti, a potom ten dobrý hotel, kde sa dosmo nutrieť nutská.
7: Zes je staro bu stanovaná, sme mu von. No, ale ty nič, also nieka all inclusive to nie naše. Môže si radšo niče potom aj jednu hospodu, když jen sám zastará, abo halt níže kus nedej, nebo tak nešto podlejo.
2: Stanovač, stejšte na moje liščine, što bude rád čino také, ale vyzo hotel, jo šece, rejnčo bude prajo, ve hotelu se nucka, čupoče.
3: Hižo, ja celé kruč stanova učišo svojbu, jako džičo, mesem jac nic tak ráde, dokež ja šun jen vyste komfort šun ráde ve dualu mám.
0: Pak bez, pak zes komforom, pak sam pak se svojbo kiba spčečele mi do dola, Helena Smolic je nekotre vose mi z vami zezbirava. Sudom hodin sednačje.

0: Hi, Bunte Lopotek im Sapotschne son Noe Schulske Leto. Asch geht dato, wer Schuli a Schulske Wokolinee Thema Kotraschir Jane a Bulle präsentna. Schudeschak, so Schmoratko Wujiva, so Fotacinja, so Vidiana Totscha, a potom, we internach, Rialoniskich Skupinach, abo de Struge Roscheria a Vosivia. Stoje dohlene, sto nic, k tomu je nitko nua pširučka vujšva, a Klemens Schmidt je se to raz vobladov, a vje vjac.
1: Haj, napšikvat, hač smidža vučerja za staršimi přes WhatsApp komunikovač. Tu so praj, za nemeli pedagogojo za službnu komunikaciju, dajke messengera vuživač, ale napšikvat přes portal LearnSachs, službnu mailku abo telefonovač. V prakse to budu mnoze vučerja a vučerki přidač, pak su tute messengere, kajš WhatsApp, vizo. Wähle jednoriše za spěšnu wotmowu, fota nadawka abo tež krótku info.
0: A kak je to prawnisce nastupajo internych jadoniskich chatov?
1: Privatne skupinske chaty, napríklad rzeme s šulorami abo rzeme s staršimi, sú dovolené, inak je to, když je pedagoga sebo zapšijate. Potom je to za vúčorjov a vúčorky hižo prawnisce komplikované, tuž sa so toho otradži.
0: Dalša tema přiručky sú staršiske zhromadžizne.
1: A tu nesmieťa sa pred všemi staršimi napríklad individuálne vece vo šulariach a šulorkách rozrečeč. Je potek im šuler A, niečto ve učbe zvorov, nima sa votem pred všemi staršimi vúračovač, dalokož nepřed leži direktne přizvolenie potrechených. Potek im najhušišo starších tuto odjezča.
0: Ški dato ve šuli a šulske vokolinje nadrobnejše informácie a odkazy na tému sme vám na našej internetovej strane a ve našej app MDR Serbia zestajili.

0: Philomelos. Dirtam dejstva mobije drozene.
1: A tutun brug pak so rene zvoto zelene frinkoli. Vupada nima lekajš. Mejski brug. Jenoš kusk menči, a renči.
2: Haj, to je kvočavka, njim se rozenkefer. Ona je jara vorožena.
1: Aj. Dokeš, junidom, šlapnu.
2: Nije, stop! Stej pod škitom přirode.
1: He? Přinče nudom policija bruku a zestreje vokovo nije škitne puta bošto.
2: Nije, je škita na přezakonje přirodoškita.
1: Pach, přirodoškit? Přiroda je tola šitko. Ja, ty, te děči, tuton bruk, šitko je přiroda.
2: Poskaj, Philomeloso, dava zvierjata a rostline, ki su nimale votem rete, kiš nasviče jenaš išče cele zriedka vuladaš.
1: Ale če odla?
2: Dokelš nimaja viace svoje přírodne živenske rumy. My ľudžo produkujeme mienujce veľa odpadkov.
1: Mm-hmm.
2: Zničíme lesy.
1: Mhaj.
2: Zanierodíme vodu.
1: Ibe.
2: Zabychme lepe živi byč moli.
1: O-o! Môže moje niško tiež raz preč byť?
2: No, když nicht untun štom pušči, na kotrimž tvoje niško je, haj. A když ty nebe jace žanú pizzu namakal, potom...
1: Potom bych byl škytany.
2: Tak nekak. Nietko pak ty nese vorožene. Přijúšim sú drozne viezo tiež škytany. To reka, ľudžo nesmieča vaše nezda skuncovač, vás mylič... Abo samo...
1: Rozkubač a vuvarič.
2: Haj, celé prave.
1: Na jenož dere. Ale praju no, kdyby jen to tým ľuďom opravde prajč, haj, v zakoniach kázač, zo nesmieťa každú rostlinu vutonič a proste zvierata skoncovač.
2: Haj, nekotrým šon. Všetkým človekam nie je vedome, zo kujžda družina, ki so zubi, vúskutkuje, zo so dalša družina zubi, a samo jacore, a zo nakoncu so šona človeka vúskutkuje. Čím jace družinu votemreje, čím kuča je příroda, čím nestabilnejší je celý svet, šako šo ze sobu zvisuje.
1: Jej, na jenož dere, zo môj štom, nichtu podrezao nie. Ak bych byl bezdomný, a potom bych dobiał preč čaneč. No, što da bychu potom děči bezmečnili.
2: Zauješče bychu jara zrudne byli.
1: No, haj, najlepé. Zoškytajme všetky rostliny a zvířata. A vosíme tačky. A vosíme drůzny. No, haj, správne prajene. Najlepé. Zoškytače mě. Ja necham preč, dobeč.
2: Nie, totla voprodže nichtu necha.

0: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Ciš.
1: Dobro ranje. Srpska vyššia šula ve Worklecach zahi s novým šulským letom pilotovú fázu za nový koncept vuknenia. Andrea Kišcina má nadrobnosti.
2: Šulerky a šulerjo maja přichodže bule samostatne dživač a so při vukneniu bule sami organizovač. Tež vopkat s médiemi maja trenovač. Nimo toho zmeja kužde štvrčleta kuždym letniku čežišťo, s kotrymž so vo sebe zabieraja. Zobe so toho časa sem radziło, so dvojne hodziny vo 10 menšinu skruča. Z pilotovej fázu nového koncepta sú so vúčerio tutun tydžin, jako sú so na nové šulské leto přihotovali, hišče raz intenzívne zabierali. Direktorka Diana Šočina praje na naprašovanie, zo reaguja s tým na vúžadania dženstnišieho časa a nadieja so, zo z novoriadovaniom dieči lepie vuknu a si tiež same lepie pomhač vedža.
1: Nowy koncept jest ze szulostwem gajsztejsz starszymi dojednany. Pilotowa faza jest za całe szulskie leto planowana. Stonacze młodych ludzi Sonie Wużice wobczyli so wodzięcniszego na letuszej Akademii Komorno-Hudźbnego Swiedzenia Honio Wużica. Zmieja 4 dny wódźbu pola wuznamnych docentów. Mies akademistami staje Kilian van Dorp z Worklec a Gertrud Volkmarec z Kaszec. Wobaj wopytataj buddhyski serbski gymnazji. Kurs za młode hudźbne talenty na rodze w rodziszczu naweduje czelist profesor Nils Mönke-Meyer. Na zvučovanú komornú hudžbu predstaja moji hudžbníci nedželu s koncertom v cirkvi v Barče. Radvorská gmena je neušednú juristickú čahincu dobyva. Kajž viesnanostka Madlen Rinčova gmenskú radu čera informovaše, je sakský zariad Drežďanách dovolil zosmitež gmena byč sobustav energijového družstva Vitaj. To bieše budeský krajný zariad mesace dovovod pokazal. Loni zaužene energijové družstvo berie zastaranie z čopvotu a milinu radvorské gmenie do svojich rukov. Dotal je hižo niečo 70 vobydlerio s čvonom. Tež gmena družstvu netko přistupi, dokež budú so komunálne tvarenia, to runia družstvo vej seči přizamknič. Župa Andri Zeler Vojorece chce konc augusta v Čornom Komcu pomiatnú taflu za Gertrud Vincerovu při Frenzelovom domie připravič. Ju chcedža ve obvuku opomnenského zariadovania odkryč. To zdželi předsedstvo župy po svojim čerovším posedženiu. Nimo toho plánuje za 9. a 20. augusta kubanskú jezbu do Janšojc a Kočebusa. Za ju je so hižo 6 až 40 občelníkov přizivivo. V septembri sleduje zariadovanie k tradícii vojorúského serbského kvasa a hotovania vojorúskej drasty v Krabatu Mnie. Na Karlovej univerzite Praze je so čera viace hač 100 občelníkam rečnej šule češtiny rečný certifikát přepodal. Mies občelníkami z 30 národu by tiež 6 serbsce rečacech. Oni sú štipendi za rečný kurs přes rečný centrum Vitaj v kooperácii s českým kniežostvom dostali. Tak zakončí so po mesacu vuknenia na šelakých rečných nivovách čera Praze 9 až 60 rečná šula češtiny. A to bych u naše povestče, kýž namakače tiež na našej strane v internete a v našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Słońco cały dzień, na to smiemy so dżęca wieselić. Lidem mam roczałki na niebiu, to szło przy 28 stopniach. Jutrze a sobotu wypada cele eksaktnie tak. Jeno już so była przeco horcisza, jutrze niekak 30, sobotu samo 4 do 6 a 30 stopniów.
3: A takie wypada potem od niedzielę z każdym dniem. Trochu kurdniša bila, když poladame na večer, punželu večer, když vůraje so finále beach volleyballu turnira Zadkule v Miločicach, to připovědža meteorologo je takhle vůkovo 24 stopňo potekým. To nebude hižo celé tak horco.
0: Serbský rozvoz.
3: A když poladám na poče, šo okej okay v naší končině.

0: Dzień 13. August, ma mogi w kalendarie, dokulasz na tom dniu przed 5-6 letami jose natwariła Barlinska Muria, a to zielenie niemskie do dwieju zielowu jose manifestirowało. Do tego dnia hyści su teke Serbe z Wóżyce hyści szli do podwiaconego ziela Barlinia, su lużam do domu przedawali gusy a druge dobre wiece we swoich dworu, abo su se oglądali ten jużo tencas przełszo oblubowane zelene tyżin. Z tym jo był końc we 13 augusta 1961. Zlesene historiskiego datuma josarski journalist Juri Koch przed 20 letami opisował.
1: Ja me guse na ten dzień dere doma kołaś, som był rono jadno leto ako młody reporter a redaktor pla Radia DDR, išči som zaušoma studentsku laškosć miu, skotariuš smy to živenie dose srebali. Ako som na tom 13. augustie do radiového studia na Wilhelm Kürzowej droze v mieste stupil, gajo pacovem domie, v nímske rovno tak ako v serskej redakcii znate cenione bylo, až musíme se net šikne dovojce ve fojeju zmakaš. Direktor a jaden gosť ved partaje bužoty rozkladovaš politickú situáciu. Tak jo se stalo. Oba muža z tej chválivej rozsúženie státnej ušene v Barlíniu natváriš antifašistickú zádoru. Až nemgo imperialiste nám kšádnuš, což sú ževašerie a buria republiky náževali. Kúžde ved nás jo pri takých slovách viežel, až ta muria, ved kotariješ nejsme na tom dňu ešte viežili kak úsoka jo, až ta zádora jo myslona byla teke přišivo našim lúžam, ako sú všetci zase přes otvorjonu granicu ve Barlíniu z republiky ubiegnuli. Doma všetko stojece a lážece vystajili přec, jano přec, tam preky jo se gronivo jo šolipi. Lúže mogu tam myslíš a groniš, což kýže a kupíš mogu sebe za svoje tvárde peniaze zvoty svět. A šo se mogim ubiegnionim pozdži tam preky zlie zešvo, nejsú te lúže kšeli za vírnem ješ. To jo byla propaganda a vedte jesu milí ten nos polne. Mogi z nás gajo se až do togo 13. augusta 1961 mogou ze svojima vecoma sám přiznaniš, až to jo byla propaganda. My sme cesto k šajžu, rojnčky jo to bylo zakazané, do toho zvotego Barlínia poglidnuli, cárne přes granicu, na kúdamu riedne creje a vňatú zejpu kupiš a pen zase z Esbonu sliedk do demokratického sektora a ved šojne vajde zase do Chošebuza. A na druhý žen s čachom do redakcie liec budú tam viežiš, až sme cárne na pol štundov ve zakazanem svíše našich politických vidníkov pobeli. Gab to zgonili, by bylo koniec ze žurnalistickejú kariéru. Na tom dňu, na tej zgromažizne, ve rádiovém domie, jo se nám gronilo až s tým ubeganým. Gaštek je jano na pol štundov, bužo nint koniec. Dere sme si begonili, jolic bužo nint ve našej republice, přišivo kotarež nejsme nic mili lepiej, až možo kúžde groniš, což co. A teke ve našom samém rádiovém programu bužo kritické slovo mežné, a te auta budú lepšie vordovaš, a banány nebdu jano kugodám v lodách, ga daš tam muria stoj. Ale božko. V tých živiš a dvažasťa letách, ako jo stojava, nejsú se z Lubinia dožaržali. A Múria, kotaraš jo dejava antifašistická zádora byš, jo se všetci vieci pokazava ako mocne rota zauretego doma, což sú druge viec ako čašne zacúvali nežli ja, kotaraš jo tam a zas mogau do velikého sveta pokuknuš. Ta Balinská Múria jo všetc. Te staré starosti sú zabite. Nint nemáme žiadne viec. Jo. Gab jano tak bylo. Nient máme banánov a riednych autov dosť a nových starosťov tek. Celú kopicu chudých ľuží a nové morie máme teke a krádu úsoke, miaze bogatými a chudými, miaze Hamburgom a Chošebuzom, miaze ušenú a níženú, miaze našimi a cudzimi, case teke miaze Serbami samými. Tož by dere bylo, gab žinc teke raz na to myslili, kak by se moglo novým múriam miaze nami zadoraš.
0: To sú byli spomneša niegašného redaktora, serského spisovašela a autora Juri Koch na august 1961. Ateke musikaliski spomina mit ten tüžin na ten cas. My krajome v naše muzice tüžin ja kúšte žijen jaden z bioprotesta přešivo komunistiskemu režimoju v Európie. Píš a stúžasča liet jo dosť. Cas jo náš. To je historický slogan operania přešivo komunistiskemu režimoju v Bulgarske. Wenn jo nastau v casu prednych velikých protestu a manifestáciu koinc živiš nas čosto živiš a vesem žaset v stolice Sofia. Z tym jo diau komunistický režim byš napominane aby vodstupio. Song Vremeno je naše. Cas jo náš. Jo vordoval hymna gibania za demokratiju. Za jogo nagravanje jo přišlo rádne viele znatých muzikáriu a muzikáriku bulgarskeje gromadu.

0: Bulgarsko protestnu hymnu, tust jo słyszeli w serskim programie. Nince wrosimy do Wóżycy, w poznym leśu maju gjardnanjeho wielike żni, a tak jo teko plasz ramojc maje w Rudni. Kak tam szukno rostczo, a co w nakupwa za swoich kupcu, to słyszysz o nint.
1: Witajcie, zacie raz ho w gjardnani, gartenfreund w Rudni. Ja som Maja a ja vedu vás žinca ho pegumne. Jo, máme pözne leše a cebo gumna stoj vik šasnosti. Suži zaš gledaša, kvietu kvietki a zelenina rostša vjelicne. Například naš cukrový majs. Ten rono zachopio zdriaš. A kak naše tomate ugledaju, to pokažam vam njento. Pešto sobu. Vesto hrši, kak małe su naše obažinove a tomatove rostline byli? Sme je usajdili zachopjeng maja, a pšavivonje juhu jome z kopšivoveju juhu. Togatla veni su tak veliki a strove. A te tomate šmeku ju vjegindarje. Habe Lappati. Aber teke druga zelenina tak derje svojova, musime se staraš. Togatla povožome mulch na gretkach, tak nje musime tak vele přešivo drugim zelam cuniš. A hojo teke hrši vorga. A pen cunime zase samsne živo ako sletnu nazimu. Also wir bujamen nasche Gretki, na Zimu pschigatowasch, nowe Sewo pschigatowasch, a zawiesche bujamen teke nowe Gretkowe Plan, zapschidu zu leto napisasch. Ja, a pen daja zawiesche teke hüschi maue, dokuso, wetze, wiesewani reparierowasch. Also tak asch wiesische daja dos zunisch, a teja zawiesche teke napina jutze, ale ja lupe jutosch zu sewa, dokulasch samja zunitoras müs. Znáš máš o něto také lůžd věci gjátna, Jováš? Na pön? Na zase vyženě.
0: A znáš, což o to také hůžtí raz vyžeš, ten cukrový majs a te tomáte. Se spíšnými bíltkami pön, zašaltuješ o náš serský magazín Vůžica, ten přížo tu sobotu ve Bramborském kanálu z Čelaka RBB. Zašaltuješ o tož vaš televizor Sega. 20 minút po jadnok.

0: Bulgarsko protestnu hymnu, tusto słyszeli w serskim programie. Nins wrosimy do Wóżycy, w poznym leszu maju gjadna njeho wielike żni, a tak jo teko plasz ramojc maje w Rudni. Kak tam szukno rostczo, a co wena kupwa za swoich kupcu, to słyszysz o nint.
1: Witajcie, zacie raz ho w gjadnani, gartenfreund w Rudni. Ja som Maja, a ja vedu vás, žinca ho pe gumne. Jo, máme pözne leše, a cebe gumne stoj vik šasnosti. Suži, žož gledaše, kvietu kvietki, a zelenina rostče vjelicne. Například náš cukrový majs. Ten rovno zachopie zdriaš. A kak naše tomate ugledajú, to pokažam vám njento. Pešte sobu. Wisst ihr, Hüschi, kak maue zu nasche Auberginove, a tomatove, Rostinebeli? Zmeje usajdili sache pink Maja, ab Schabivonje, Juchujome, se kopschibobeju Juchu. Togatla, wenn ich zu tak jeliki astrove. A te tomate schmecke ju legendärje. Ich habe Lappert lieb. Aber teke druger Selenina, tak derje svojova, musim es staraš. Togatla pobožome mulch na gretkach, tak nie musim tak vele přešivo drugim selam zuniš, a hojo teke hrši vorga. A pön zunime zase samsne živo, ako sletnu nazimu. Also wir bujamy nasze gretki, na zimu przygotowasz, nowe sewo przygotowasz, a zawiesz bujamy teke nowe gretkowe plan za przyjdzie leto napisasz. Ja, a pen dajo zawiesz teke, hysi małe dokuso wiece wyżywanie reparirowasz. Also tak aż wiesz, dajo dost cynisz, a to ja zawiesz teke napina jutze, ale ja lupu jutosz to żyła, dokulasz zamiar to mi to raz mys. Znáš máš o něto také lůžd věci dělat na něho váš? Na pen? Na zase vyženě.
0: A znáš, což o to také hůžtí raz vyžeš, ten cukrový majs a te tomáte. Se spíšnými bíltkami pen, zašaltuješ o náš serský magazín Vůžica, ten přijde tu sobotu ve Bramborském kanálu z Čelaka RBB. Zašaltuješ o tož váš televizor Sega. 20 minut po jadnok.